0: ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

žádný strachy. Jseš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy a odjel v klidu krát.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko? Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním? Znovu už ne.
2: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z tisíce laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
0: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

0: Ještě ho cítíme v Praze. Alice Cooper na Hitradio 90, 6 minut před 7. S vámi už Vládě Řepka, nezdržujeme a jedeme dál. Tedy jedeme nebo stojíme, Kristýno?
1: Doprava.
2: Nehodu máme v Praze na Smíchově na Hořejším nábřeží, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. Už tu zasahují policisté, místo je s částečným omezením průjezdné. Pozor, bouralo se také na D8 na 45. kilometru za sjezdem na Lovosice ve směru do Prahy. Tady se srazilo osobní auto s kamionem. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu komplikují provoz dvě nehody. Na 21. kilometru se střetly dvě osobní auta v levém jízdním pruhu a na 14. kilometru došlo k nehodě osobáku. Kolona je už od 27. kilometru a zdržení je nejméně půl hodiny. Poslední volný sjezd je z dálnice exitem 29. A na dálnici D1 u Brna ve směru na Prahu se stala nehoda motocyklu. Na 196. kilometru je to v zúžení. Po pojíždět budete od 202. kilometru a zdržení je na 3/4 hodiny.
0: V Praze na nájezdu ze Spořilovské ulice na D1 směrem na Brno došlo k nehodě dvou osobních aut, tak tam počítejte s omezením. Zdržení je nárazové.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
11: Knihovna Maitreya.
12: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
11: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
13: Nyní i jako audiokniha.
14: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
15: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
16: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čusbus autobus.
15: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
16: Bude vejdán.
17: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
18: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
19: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
18: Více na www.hormann.cz.
19: Hermann. Jistota na celý život.
20: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
2: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
21: Montujeme.
2: Vyklízíme.
21: Krabice vám zapůjčíme.
2: Těžký kusy, to je naše.
21: Však recenze mluví za vše.
2: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
21: Stěhování Krbec.cz. Stěhovací a vyklízecí služby.
0: Počasí. Velké vedro, dneska nečekejte po ránu, to bude chtít teplejší bundu a na východě republiky raději i deštník. Na obloze se to bude střídat, chvíli mraky, chvíli sluníčko. Teploty čekejme od 12 do 17 stupňů.
22: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Dobré ráno, je přesně 7 hodin a zítra Rádia 90 vás zdraví Vláďa Řepka. Jestli jste dneska ráno už sahali na topení a ucítili vlažné trubky, tak to není náhoda. V Česku oficiálně startuje topná sezóna. O dva dny dřív než loni. A zatímco radiátory, stejně jako účty za teplo, budou nabíhat, my si hrajeme Dream, kteří také věří, že už bude jen líp.
22: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: I na činasky jsme vám letos v létě rozdávali lístky. Ti s námi na Hitradiu 90 byli v 7.11. Dobré ráno. Léto snů teda mají za sebou činasky. Jsem to schválně počítal a od půlky června stihli 19 zastávek a celkem na ně dorazilo, a teď tipujte, 30, 40, taky ne, 50 tisíc lidí. A velký finále se uskutečnilo v Pražské Troji, kde kluci uprostřed koncertu proměnili pódium přímo v šatnu a hráli akusticky. Jojo, letošní festivalek se moc povedl a my už vyhlížíme ten, co bude příští rok. A taky John Bon Jovi, George Michael nebo Saša. Další muzika na Hitradiu 90 za chvilku.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: Under Armour makes you better.
1: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
6: Yes!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: Hit Radio 90. 90.

Jeden bagr včera Českou republiku uvrhl do pravěku. Ano, ano, samozřejmě mluvím o tom překoplém kabelu, co včera na chvilku vypnul internet. A v té chvíli si člověk uvědomí, jak jsme na tom internetu závislí. Co někde nešlo? Zaplatit kartou v obchodě? Máme peníze? Navigace nás neverovala před kolonou? Aky se dá nějak zjistit, nebo si postojíme? V práci neodešlete mail? A chytrý vysavač zůstane zmateně stát uprostřed obýváku. Ale co fungovalo? Klasický rádio v autě a na něm v dabu oblíbený devadesátky, které dál hraju v 7.29. Já vím, poznáváte Backstreet Boys. Já jsem Vláďa Řepka a přeju vám krásné ráno s Hit Rádiem 90.

0: Dobré ráno v 7.40, to je tajemné enigma. A za minutu přiostříme. Přesně dneska, 22. září 1990, odehrála kapela Nirvana v Seattlu svůj do té doby největší koncert. Do haly tehdy dorazilo 15 000 lidí. A v tom obřím davu stál jeden nenápadný kluk. Jmenoval se Dave Grohl. Kapelu tam zatím hltal jako divák. A vůbec netušil, že už za pár dní půjde k Nirváně na konkurs a zanedlouho si sedne za bicí jako jejich stálý člen. Tak takhle se psala hudební historie. A Nirvana, jak jsem slíbil, za chvilku na Hitrádiu 90.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Jsem hrdina.
0: Co tady blbneš?
3: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
0: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
0: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
3: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Extraligu hrajeme tým 5 minut před 8. A budeme pokračovat i po 8. Do té doby se dozvíte, jak se jede, jak bude a kde sehnat speciální 5000ové sběratelské peníze. My jsme Hit Radio 90, já jsem Vláďa Řepka a přejeme dobré ráno a beru i Kristýnu.
1: Doprava.
2: Hezké ráno vám přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte na trase Praha Karlovy Vary u Herstošic, kde havarovalo osobní auto a blokuje jeden místní pruh. V obou směrech se tvoří kolony. Příjezd do Prahy pak brzdí po D5 na 20 minut od 5. kilometru nehoda. Nesouvislá kolona se tvoří také na D1 ve směru na Prahu mezi 38. a 14. kilometrem. To má několik důvodů a mezi těmi jsou dopravní omezení, silný provoz a dopravní nehody na 20. a 13. kilometru. Zdržení se pohybuje okolo 1 hodiny. A po pojíždět hodinu budete také na D1 na Prahu před Brnem mezi 213. a 196. kilometrem. I tady za to může silný provoz a dopravní nehody na 197. a 196. kilometru. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kilianem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Franto! Ten vysavač je zase rozbitej.
8: No jo, a zas to musím řešit já.
9: Tak příště domo.
10: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
13: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
12: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
14: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
15: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
16: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
15: Jedu ale jen na čerpačku.
16: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
17: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
18: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
19: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
1: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
9: On air, online, v dabu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
0: Dobré ráno, přinášíme souhrn nejnovějších zpráv. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Diskutovat budou i nad zvýšením plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Od dnešního rána si lidé můžou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídit 5000 korun se speciálním přítiskem. Tu centrální banka vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Americký prezident Donald Trump je ve válce s médií. Čtyři velké televizní stanice se dohodly, že o něm nebudou vysílat živé zpravodajství. Jde o výraz solidarity s ostatními stanicemi, kterým Trump zakázal vstup do Bílého domu. V roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií.
20: Počasí. Velké vedro dneska nečekejte, po ránu to bude chtít teplejší bundu, na východě republiky raději i deštník. Na obloze se nám to dneska bude střídat, chvíli mraky, chvíli sluníčko a teploty, ty čekejme od 12 do 17 stupňů.
9: Hrajeme vám 90ky non-stop.
20: Krásné úterní ráno, je minuta po 8 a s Vláďou Řepkou začínáte další hodinu na Hit Radio 90. Díky za to. Za chvilku se mrkneme, jak mrká lanovka. A už hraju, slov bylo dost. Budou třeba kvíni a teď snap.
9: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Takhle si představuju začátek rána. V 8.13 Queeni na Hit Radio 90. Po dvou letech oprav se nám zpátky na koleje vrátila slavná petřínská lanovka, což je skvělá zpráva, hlavně pro všechny zamilované páry a línější chodce. No a pražáci i výletníci se nám svezou těma dvěma novýma kočkama, co na sebe uprostřed jízdy na Petřín mrknou. To je tak romantický, se tam snad odpoledne půjdu podívat a když nezabloudím v bludišti, tak vám zítra řeknu, jaký to je. Baby Bird, Savage Garden nebo Fatboy Slim, to je další program Hit Radio 90 za chvilku.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
9: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz. Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
11: Už víš, co máš s tím ramenem?
12: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
11: Takže musíš zase někam jinam.
12: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
11: To bych taky potřeboval.
12: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
13: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hit Radio 90, Fatboy Slim, Praise You a krásné ráno přeje i Vládě Řepka. Že na kruhovém objezdu potkáte zmateného řidiče, nebo vlastně i divočáka, to se u nás v Česku občas stane a nikoho nepřekvapí. Ale potkat na kruháči živýho a obsajícího klokana, taky to je možný. V Chomutově video s klokanem baví celý internet a místní tvrdí, že to není poprvé, co si takhle vyskočil z kopítka. S vámi v 8:30 Žentour, krásné ráno.

0: Tak tohle není úplně složitá písnička, ta by se dala naučit klidně i nazpaměť. Touch and go, would you, Hit Radio 90 v 8.40. Za minutu pro vás mám na slova trochu složitější Where the Wild Roses Grow od Nicka Cavea a Kylie Minogue. A hrát si náhodou jen tak nebudeme. Nick Cave totiž dneska slaví 69. narozeniny. Tak mistrovi přejeme všechno nejlepší a dárek nám dá on sám za chvilku, ten jeho úžasný duet.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Radio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Radio 90.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: punkerky se proměnila v popovou ikonu Belinda Carlisle. Na Hit Radio 90 7 minut před 9. Je to poslední, co pro vás z muziky mám, ale 90 budou za chvilku zpátky. Slibuju, jakože se Vládě Řepka jmenuju.
1: Doprava.
0: A teď Kristýna.
2: Pozor si dejte v Praze na Štěrboholské spojce směrem na Barandovský most u sjezdu do ulice Národních hrdinů. Tady se srazilo osobní auto s nákladním a blokovaný je jeden jízdní pruh. Kolona se táhne od Černého mostu. Komplikace jsou i na D6C na 131. kilometru směrem na Karlovy Vary. Tady se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, kolona má zhruba 2 kilometry. Dále si dejte pozor na trase Praha Karlovy Vary u Herstošic, kde havarovalo osobní auto a blokuje jeden jízdní pruh. V obou směrech se tu tvoří dlouhé kolony. A na dálnici D1 na 216. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané osobní auto a blokuje levý jízdní pruh. Tady má kolona téměř 3 kilometry.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Půjdeme na Sněžku?
7: Já chci hlavně na kolo.
8: A co ta herní krajina?
6: Jo, a taky chceme na Bobovku.
7: Babovku, babovku, babovku.
8: To nemůžem dneska všechno stihnout.
9: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
10: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Je, schořela mi kulma.
14: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
17: Tomas Arsov v Tetě?
16: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
17: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
16: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
20: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
21: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
22: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
0: počasí.
1: Na obloze se to dneska bude střídat, chvilku tam uvidíme mraky, chvilku sluníčko a teploty, ty čekejme dneska od 12 do 17 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 nonstop.
1: Je minuta před 9, příjemné dopoledne, zítra je 90, vám přeje Vláďa Řepka. Teploměry a někde déšť nám sice na optimismu moc nepřidávají, ale nebyli bychom to my, abychom neměli dobrou zprávu. Po tomhletom studeném týdnu by se na víkend mělo vrátit pravé babí léto, dokonce i se sluníčkem, takže podzimní deprese se odkládají. Tohle to je DJ Sash a Tina Cousins, Mysterious Time na Hitradio 90. Krásné dopoledne.
0: Vláďa Řepka. Hitradio 90.

0: Tenhle hit Ironic od Alanis Morissette nás baví už neuvěřitelných 30 let. A vlastně nejenom nás od konce 90. I mladá generace po něm skočila. Zrovna minulý týden zbourala pódia. Zpěvačka Olivia Rodrigo totiž Ironic vytáhla na svůj kalifornský festival, kde si společně s Alanis zaspívali. A 20-tisícový dav šílel. To je energie, která zkrátka funguje i po 30 letech. Jaký pecky máme za chvilku? Tak bude třeba Robbie Williams, Angels, to se vyplatí zůstat s Hit Rádiem 90. Je 9.9.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
8: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
9: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

9.24, Hit Radio 90 a spoutaná karia. Chodníky kolem poboček České národní banky vypadají, jako kdyby měla do Prahy, Brna, Ostravy nebo Hradce přijet nějaká velká hvězda. Kdo šel dneska ráno kolem, tak musel mít pocit, že se peníze snad rozdávají zadarmo. Proč stojí lidi od rána fronty, jak na banány? Česká národní banka ode dneška nabízí speciální pamětní 5000ovku s nanopřítiskem ke 100 letům naší měny. Takže lidi nemají peníze, když takhle utrácejí za peníze. Kariu vystřídají R.I.M. Drive, teď na Hit Radio 90. Hit Radio 90.

0: 90. šíleli Davy Faninek po kapele Take That. Hlavní hvězdou byl sice Robbie Williams, ale tady jsme teď měli mozek Gary Barlow. 9.32, já se jmenuji Vláďa Řepka, do 10. třeba ještě Jason Donovan a vystřídám je Markéta. Ahoj zítra.
1: 90. non-stop. Hit Radio 90.

0: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na bátu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
4: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
5: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

0: černá nebo bílá, kdo to řeší. Za 5 minut bude 10 hodin, hezké dopoledne, s vámi už je Markéta a pojďme rovnou na silnice. Doprava.
1: Hezké dopoledne přeje Kristýna Ševčíková. Příjezd do Prahy brzdí po D5 na 20 minut od 5. kilometru. Pokud pokračujete po Pražském okruhu dále, kde jedničce, počítejte s 15 minutami navíc až k exitu Ořech. Na D7 na 17. kilometru ve směru do Chomutova v koloně před odklonem bourala 2 osobní auta s nákladním. Připravte se tady na delší zdržení. U nehody na 130. kilometru dálnice D6 ve směru na Cheb už projedete, ale pouze jedním jízdním pruhem. Počítejte tedy s menším zdržením. A 25-minutová kolona se tvoří na D1 před Brnem mezi 216. a 206. kilometrem. Pokud pokračujete po D1 na Prahu, jsou tam další dvě zdržení. První je na 10 minut u exitu Psáře na kilometru 49 a 20 minut naberete mezi 22. a 15. kilometrem. Ode mě vše, přeji vám šťastnou cestu.
2: Mami, já potřebuju novou bundu.
3: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
2: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
3: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
2: Tak to beru!
3: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska polojasno, ale taky zataženo a někde může i lehce sprchnout. Teploty do 22 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Úterý vypadá na hezký den. Už se nemůžeme stěžovat na žhavý noce, kdy se nevyspíme. Ráno se někde přiblížily teploty pod nulu. Jasně, je to v těch kotlinách, hlavně na Šumavě, kde nikdo nebydlí. Já jsem Markéta Rachmanová a už pro vás píchám jednohubky. Uděláme si mejdan.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Hodně holčiček dostalo potom, co Lucie vydala tenhle single jméno Laura. A pro mě je to asi jeden z nejhezčích od Lucie. Já jsem teda dala dceři jiný jméno, protože Laura Rachmanová, to by byl trest pro ráčkující spoluobčany a možná i pro ně samotnou. 90ky jsou za moment zpátky, mějte hezký úterý.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
5: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
4: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
5: Více na www.hormann.cz.
4: Herman. Jistota na celý život.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Hit Radio 90. 90ky nonstop.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Rádio 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

Posloucháte Hitrádio 90. Každé 22. září patří milovníkům Středozemě. Právě dneska se totiž slaví Den hobitů. V rámci té fiktivní chronologie se Bilbo narodil v roce 2890 třetího věku a Frodo v roce 2968. Slavnou roli hraje tohleto datum hlavně na začátku Společenstva prstenu, kde, pokud si pamatujete, tak Bilbo pořádá velkolepou oslavu svých 111. narozenin. Moderní fanouškovský svátek vyhlásila americká Tolkienova společnost v roce 1978. No a přesně o rok potom vyšel Hobbit poprvé v češtině. Takže to jenom kdybyste si mysleli, že kolem Pána prstenů je živo až díky Jacksonově velkofilmu. Ne, ne, už v 70. letech jsme si mohli půjčit Hobita v knihovně. Tak Den hobitů by se svými 155 cm mohla slavit i Cyndi Lauper. Teď je

0: Jaký ráno má asi Liam Gallagher poté, co včera oslavil narozeniny? Don't go away na Hit Radio 90. Takhle před 25 lety by byl momentálně asi v opilecký narkóze, kterou by pak ještě přeživil něčím během dne a pak by si v tom následně pochodil tak do konce týdne. Dneska to, že se vrátili pánové na scénu, neznamená, že se z nich stali samozřejmě abstinenti. A mimochodem ve čtvrtek začíná lov na lístky na jejich evropskou část turné v příštím roce. A jak už jsme tady o tom mluvili, tak nejvíc koncertů budou mít Oasis doma v Manchesteru. To znamená, že tam bude opravdu jako největší peklo se dostat. A protože mám taky zažádáno a jsem taky ve frontě, tak si přejeme hodně štěstí. Trošku si připadám, jako když se dřív čekalo na to, jestli vám OPBH přiklepne byt.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
1: 90ky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me, baby.

0: Depeche Mode, 10.54, hit Radio 90.
1: Doprava.
2: Pěkné dopoledne přeje Kristýna Ševčíková. Pozor si dejte na nehodu v Praze v Kolbenově ulici na úrovni čerpací stanice Orlen směrem na Černý most. Tady se srazilo osobní auto s nákladním. Jeden pruh je neprůjezdný, počítejte se silným provozem a se zdržením. Popojíždět budete také na dálnici D5 u sjezdu na Žebrák mezi 33. a 34. kilometrem směrem od Prahy na Rozvadov. Tady se kvůli dopravnímu omezení zdržíte v pomalu jedoucí koloně. Pozor na dálnici D11 na 66. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu. Tady havarovalo nákladní auto mimo silnici. Na místě probíhá vyprošťování, očekávejte proto omezení provozu. A v Brně v křižovatce ulic Krejčího a Šlapanická se srazila dvě nákladní auta, provoz je tu částečně blokovaný, počítejte s menším zdržením.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy, zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
7: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené. Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
8: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
9: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
10: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
11: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko? Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním? Znovu už ne.
12: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z 1000 laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
13: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
14: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
15: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
16: Hit Radio 90.

0: počasí.
1: To, co bude dneska na obloze, tak tomu se říká proměnlivá oblačnost. Na severovýchodě a východě území místy s deštěm a nebo s přeháňkami. Později odpoledne a večer kromě severovýchodu a východu území bude ubývat oblačnosti a místy se úplně vyjasní. Nejvyšší dnešní teploty 12 až 17.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: No, zima se blíží a už je nedaleko. Tatry dneska ráno zasypal první sníh. Leží tam asi 16 cm. Taky už se těšíte, až vám to bude pod nohama křupat? A nebo by vám nevadilo udržet celoročně konstantní teplotu někde kolem 20 stupňů? Ono se na nás počasí určitě díky klimatickým změnám něco zábavného připraví. S vámi Markéta Rachmanová. Já mám pro vás Soul Asylum.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Cítíme po Bájinách, Rádio 90. Taková hodná holka, bez skandálů. A to jí zůstalo, objevuje se velmi často v britských a různých televizních pořadech. Taky má svou pravidelnou show v rádiu a tam pouští třeba Pet Shop Boys nebo Rolling Stones. Vlastně já. Takže kolegyně, hezké dopoledne.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
8: Tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
10: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Dneska od rána stojí fronty na speciální 5000 bankovku. Vychází k výročí 100 let České národní banky a fronty jsou teda překvapivě strašně dlouhý. Jako by tam lidi tu bankovku měli dostat zadarmo. Někteří to prý mají pro vnoučata, na památku, jako investici. No tak já myslím, že většina těch vnoučat by možná uvítala klidně obyčejnou 5000. Žádný speciální přítisky tam ani být nemusí. Děkujeme. Elton John, teď na Hit Rádiu 90. Taky Sheryl Crow, jedna bondovská. A řekneme si, jak to aktuálně vypadá s castingem. It's

0: Zítřek nikdy neumírá. Najít novýho Jamese Bonda je asi mnohem těžší, než v tomhle období najít koš hřibů, ale castingy už se zúžily na trojici mladých herců, který mají potenciál tu roli získat. Takhle, budou vám připadat jiný, možná divný, nebondovský, protože my máme prostě v hlavě zafixovanýho agenta 007 s tváří Pierce Brosnana anebo Daniela Craiga a musíme ten mozek připravit na změnu a nebude to hned. Dost dlouho to potrvá. Vzpomeňte si, jak se na začátku nelíbil Daniel Craig. Moji kamarádi říkali, že vypadá jak kolotočář Eda z Návštěvníků. A dneska je to jedna z nejoblíbenějších verzí agenta 007. No, tomu, co roli dostane, vlastně není úplně moc co závidět. To bude hejtů.
1: Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova s Hitrádiem 90.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
1: 90 jsou zpátky.
3: Hit Radio 90.

0: Baláš Střihavka Pavlíček, aby se nezapomnělo, co se skrývá za těmi písmeny BSP, na Hitrádu 90 země vzdálená. A do vzdálenějších míst si popojedeme.
1: Doprava.
2: Dobré poledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na dálnici D1 na 33. kilometru směrem od Brna na Prahu havarovala dvě osobní auta. Počítejte tam s omezením a s pomalým provozem. Opatrně projíždějte na dálnici D11. Na 660. kilometru směrem od Hradce Králové na Prahu probíhá vyprošťování nákladního auta po nehodě. Počítejte tam s omezením. A popojíždět budete na dálnici D5. U sjezdu na Žebrák mezi 33. a 34. kilometrem směrem od Prahy na Rozvadov se kvůli dopravnímu omezení zdržíte v pomalu jedoucí koloně. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
16: Devadesátky.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Neplacení výživného, zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a zpřísnění trestů za týrání zvířat i člověka ve společné domácnosti. Některé body z dnešního programu mimořádné schůze sněmovny, svolané z koaličního podnětu. Poslanci opět mohou o zákonech znovu jednat i hlasovat až do noci. Vlak v Rajhradě na trati mezi Brnem a Břeclaví srazil a zabil člověka. Vlaky nejezdí v úseku Modřice, Hrušovany u Brna. České dráhy proto zavedly náhradní autobusovou dopravu. K obnovení provozu může dojít teď v poledne. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Spojených států. Dnes se v New Yorku společně s ministrem zahraničí Macinkou zúčastní zahájení všeobecné rozpravy zasedání valného shromáždění. Na programu má také akci zaměřenou na ochranu práv dětí v době umělé inteligence. Na slovenských horách poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno vrstva dosahovala v nejvyšších polohách 20 cm. Turisté tak musí v nejbližších dnech počítat se zimními podmínkami, zejména ve vysokých a nízkých Tatrách.
2: Počasí. Dneska bude proměnlivá oblačnost, později odpoledne a večer, kromě severovýchodu a východu území, bude ubývat oblačnosti místy až do úplného vyjasnění. Teploty 12 až 17 stupňů, zítra pak celý den polojasno nebo skoro jasno a teploty někde mezi 14 až 18.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Jestli nás život něco stále učí, tak že někdy je lepší mlčet a pustit raději muziku, tak řeknu jenom, že Madonna prožívá obrovsky šťastný období a to za svoji novou desku ještě nedostala žádnou cenu. Tak snad teď v neděli, kdy dokonce předávání cen MTV i sama zahájí.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Tohle mi krásně nahrává. David Duchovny, agent Mulder, přiletí 15. října do pražské Archy. Představte si, ne jako herec, ale jako muzikant. On totiž vystudoval anglickou literaturu na Yaleské univerzitě a dost ho to ovlivnilo při psaní hudebních textů. Je to takový melodický pop, folk, řekla bych, z prvky rockový muziky. Vstupenky stále jsou a vy se můžete s agentem Maldrem taky osobně potkat, když si samozřejmě zaplatíte. Jako David Duchovny, fotka společná, to by byl content na sítě. 90ky jsou za chvíli zpátky.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já chci hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babavku, babavku, babavku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Rádio 90, M People 12:27, hezké odpoledne. Taková jedna zajímavost z New Yorku. Já vím, že je to daleko a že tam běžně nelítáme, ale spíš, abychom si vážili toho, co máme tady a relativně za pár korun. V New Yorku v centru totiž otevřeli prémiový pekařství, který prodává jenom jednu jedinou věc. A to je chleba. A ten chleba připravuje rakouský pekař, používá k tomu rakouskou mouku, rakouský kvásek a rakouský ruce a ta cena prémiového bochníku se vyšplhala na 1250 korun. A to se Američanům nelíbí. Odejď by jo. Pekárna zatím nalákala teda hlavně influencery, co tak různě pózují s extra drahým bochníkem. A ve vzduchu tak visí otázka, kolik by asi v New Yorku stála naše poctivá Šumava a Šiška Vysočiny k tomu.

0: Manic Street Preachers na Hit Radio 90. Spousta z vás si o ně v průběhu dnů píše, protože patří k vašim oblíbeným a tu sympatii ještě umocnil pražský koncert letos v červnu na Metronom festivalu. Já jsem se minulý týden udělala radost a objednala jsem si vinyl Maniků. A tak jako různě sedím, ten vinyl obracím, koukám se na to, pročítám si ten velký booklet, který u vinylu je. A prostě je to hezký mít takhle tu muziku i v ruce. A vrací se to. Tak klidně napište, jestli se to vrací i vám. A pouštíte si CDčka, kazety nebo vinily. 728-686-636, Hit Radio 90.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na Dek.cz.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Víte, že je úplně jedno, jestli používáte bílej nebo hnědej cukr? Víte, ne? To už se přeci ví docela dlouho, že na barvě opravdu nezáleží. Spíše to o tom, jestli vám nevadí ta hnědá karamelová chuť, ale hnědý cukr rozhodně není ten zdravější. Tematicky cukero na Hitrádu 90, 7 minut před 13.
1: Doprava.
0: A jak moc sladce to vypadá na silnicích?
2: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 před omezením u zdib směrem od Drážďance vytvořila téměř 4-kilometrová kolona, počítejte tam se zdržením. Kvůli nehodě motorkáře je uzavřená dálnice D4 ve směru na Písek. Havárie se stala na 660. kilometru. Dálnice je uzavřená mezi sjezdy na Lety a Mirotice. A na dálnici D1 na 33. kilometru směrem od Brna na Prahu havarovala 2 osobní auta. Počítejte tam s omezením a pomalým provozem. Ode mě je to všechno. Přeji vám šťastnou cestu.
3: Maxi.
4: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
8: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
12: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
13: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska odpoledne k večeru by se mělo začít vyjasňovat, což znamená, že zítra ve středu bude celý den polojasno nebo skoro jasno a středeční teploty někde mezi 14 až 18 stupni.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Jsme v další hodině, skoro 2 minuty nám zbývají do 13. V Brně si trošku naběhli na vidle, protože před volbama tam někdo nahlas řekl, že jihomoravská metropole nutně potřebuje metro. To zas bude fóru. Markéta s vámi, hezký odpoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli. Tři události, na které jste už zapomněli. Tři návraty do let, kdy byl svět ještě v pořádku. Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Franto, co pa všechno se dá sušit?
8: Ovoce, houby, bylinky i maso.
7: A tvůj Bůček?
8: Ten už nestihneš.
9: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
10: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
11: yeso!
10: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yeso!
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Posloucháte Hit Radio 90, tohle jsou Bon Jovi. Benátky jsou i potom, co do centra města zavedli vstupný pořád narvaný lidma, takže evidentně poplatek 10 euro nestačí a tak se nejspíš zvedne na 30 eur. Takže jestli je to vaše vysněná podzimní destinace, nečekala bych. Akorát teda jako upřímně, Itálie má spoustu mnohem hezčích míst, za který platit nemusíte, dokonce tam i pohodlně projdete a v klidu se i najíte, ale chápu, že pro někoho je fotka nad kanálem, u kterého pár týdnů zpátky stál George Clooney, asi největší úlivek.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
4: S mým hlasem mi pomohla AI. Miau. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
0: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

0: Kokosy na sněhu na Hit Radio 90. Píseň, která doprovázela tuhletu skvělou komedii. Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now, právě teď končí na Hit Radio 90. Ale Ivo Alač přišel, takže vám přeju krásné úterý. Ještě si také pozveme naší kolegyni. Doprava.
1: Dobré odpoledne vám přeje Lucie Vytvarová. Na trase mezi Chomutovem a hraničním přechodem s Německem u hory svatého Šebestiána došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. Na místě probíhají vyprošťovací práce a silnice je tam dočasně uzavřena. Kolony se tvoří v obou směrech. Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 před omezením u zdib směrem od Drážďance vytvořila téměř 4-kilometrová kolona, počítejte tam se zdržením. A popojíždět budete i na dálnici D1. Na 33. kilometru směrem od Brna na Prahu havarovala 2 osobní auta. Počítejte tam s pomalým provozem. Ode mě je to všechno. Šťastnou cestu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
12: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
11: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
12: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
11: Přece Hermann.
12: Hermann. Jistota na celý život.
13: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
15: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
16: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
17: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čuzbus autobus.
16: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
17: Bude vejdan.
18: Počasí. Dneska máme většinou oblačno až polojasno, někde ale i zataženo s možností deště nebo přeháněk, nejvyšší teploty 12 až 17. Takhle by to v podstatě mělo být i zítra, akorát ještě počítejme s tím, že nás čeká chladná noc a ráno. Nejnižší teploty 9 až 5 při uklidnění větru jenom kolem 2 stupňů Celsia a místy se objeví i přízemní mrazíky.
19: Hrajeme vám 90ky non-stop.
18: No, už je to tady, tak se pojďme zahřát nějakým svižnějším hitem. Where do you go od No Mercy?
19: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Tak když už teda v noci hrozí ty přízemní mrazíky, dali jsme si na Hitrádiu 90 něco z filmu odehrávajícího se na ledě, který má ten lety v českém názvu Ledové ostří, o krasobruslařce, kterou na olympiádu v Albertville spárujou s bývalým hokejistou. Teď ale taky sledujeme úplně jiný sport. Marie Bousková právě podává na vítězství v nečekaně velmi náročném zápase s Britkou Sonai Kartal ve čtvrtfinále poháru Billie Jean King. Držme palce, ať máme ten velmi důležitý první bod.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším, mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
11: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
12: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
13: Hit Radio 90.

Tohle byla jedna z nejkrásnějších devadesátek na Hitrádiu 90 Stars od Simple Red. No a jedna z našich tenisových hvězd, Marie Bousková, přežila to velké tříhodinové drama s britkou Sonai Kartal. Ve třetím setu vyhrála 6-4. Linda Nosková nás může tedy poslat do semifinále, tak držme palce, ať je to její utkání s Katie Bowler o něco jednoznačnější. No a teď už skamenělý dítě od Lucie na Hitrádiu 90.

0: přátel z Londýna a Ultimate Chaos, ale my si ve tři připomeneme partu přátel z Manhattanu, protože je to 32 let od premiéry jednoho z nejsledovanějších sitcomů historie a dáme si hity spjaté se seriálem Přátelé. Ale do té doby třeba No Doubt, anebo Mercer Avenue.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
7: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
6: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
7: A můžete využít i výhodné financování.
6: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle byl rozpoznatelný hlas Jimmyho Somervilla na Hit Radio 90, jeho skvělá věc Heartbeat. 7 minut před 15, za chvíli 3 ve 3, ale předtím ještě aktuální info od Lucie. Doprava.
1: Na dálnici D5 na 38. kilometru ve směru do Plzně bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením, kolona má přes 2 kilometry. V Praze na jižní spojce ve směru na Černý most na Lanovém mostě havarovala dvě osobní auta s dodávkou a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tam také se zdržením v koloně. A popojíždět budete i na dálnici D5 u sjezdu na Žebrák mezi 33. a 34. kilometrem směrem od Prahy na Rozvadov se kvůli dopravnímu omezení zdržíte v koloně.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Nemůžete přece zastavit dopravu.
5: Že nemůžu? Tak se dívejte.
4: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
8: Yeso!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Po chladné noci s teplotami mezi 9 a 2 stupni a místy s možností přízemních mrazíků nás zítra čeká poměrně slunečný den, většinou bez deště, jenom na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia, ale třeba na Šumavě jenom kolem 12.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: 22. září 1994 se na americké stanici NBC poprvé objevili Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross a Chandler. Dneska je tedy výročí přátel a tak si jako 3 ve 3 na Hit Rádiu 90 dáme tu ikonickou ústřední píseň, taky tu, která byla jako hlavní písnička zamýšlená původně a potom taky velký hit, který se objevil v závěrečné epizodě první řady.
0: Ivo Alač, Hit Rádio 90, 3 ve 3.

0: Tehdejší obrovský hit Madony Take a Bow, který teď doznívá na Hit Radio 90, doprovázel i poslední scénu závěrečné epizody první řady Přátel, seriálu, od jehož premiéry na televizní stanici NBC je to 32 let. A i proto jsme si zahráli jak tu ústřední písničku I'll Be There For You od The Rembrandts, tak i tu, kterou producenti chtěli původně, ale R.E.M. byli proti. Shiny Happy People. Tolik dnešní 3 ve 3, zítra budou Eurochartové.
1: 3 ve 3 na Hit Radio 90.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Mami, prší, čus, půjdeme ven.
5: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
4: A vzala si ty s dinosaurama?
5: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Půjdeš celý dinosauří.
4: Hustý.
5: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart, ušito v Liberci.
6: A to už jsme dělali legraci.
7: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
8: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
9: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
10: Jak bych mohl?
9: Tak jak se jmenuje?
10: Maminka.
9: Restaurace, ty jsi zapomněl.
10: Prosím tě, no dovol.
9: Karle, já vztek ze zelená.
10: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten dejdar.
9: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
10: Neboj za to, maminka si klidně může dát humra z akvária.
11: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí, pro rodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
1: Jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

Zrovna tady koukám na video, ve kterém jeden malý kučina říká: mami, ještě jednou pojedeme. V češtině to říká, ne ve francouzštině, jako tomu bylo právě teď na Hitrádiu 90 kapitu Encore une fois. Dejte vědět, jestli už jste se taky byli projet novou petřínskou lanovkou. Sociální sítě jsou toho plné, ale jestli se chcete podělit o své dojmy s ostatními posluchači Hitrádia 90, tak napište, nebo klidně jí zavolejte, dám vám prostor ve vysílání. Číslo je 720-868-636. Před několika měsíci jste si takhle volali i o lístky na Stinga na Metronom festivalu a ten je tady právě teď na Hitrádiu 90 s hitem Fields of Gold.

0: Sir Paul, který teď dospíval na Hit Rádiu 90, by asi měl víc fandit britským tenistkám, protože jsou pouhý set od vyřazení z bojů o pohár Billie Jean King. My si samozřejmě přejeme, aby Linda Nosková ten jeden set ještě přidala. Jinak už taky známe čtvrtfinálové soupeře našich mužů tenistů, tedy v Davis Cupu. Jsou z Kanady, což je teda podle kapitána Tomáše Berdycha ta nejtěžší možná varianta, ale tak jestli chceme tu salátovou mísu, tak musíme porazit všechny, že?
1: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz
2: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. Reach out.

0: Radio. Na Hit Radio 90, 8 minut před 16. Je čas na aktuální info od Lucie.
1: Doprava.
2: Opatrně projíždějte na dálnici D2. Na 16. kilometru ve směru na Bratislavu se došetřuje nehoda osobního auta s nákladním. Na dálnici D5 na 38. kilometru ve směru do Plzně bourala dvě osobní auta. Počítejte se zdržením, kolona má asi 2 kilometry. A na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte se zdržením asi na 25 minut mezi stým 78. až stým 82. kilometrem. Důvodem je dopravní omezení u Kývalky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Ahoj, my jsme Hanka
6: a Marek
5: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
6: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
5: protože pro vás máme
6: marmelády bez cukru, jahoda,
5: malina,
6: mrnka,
5: švestka
6: nebo mango.
5: Ochutnejte si bez cukru,
6: bez chemie
5: a bez výčitek. Objednávejte na marmelady s příběhem.cz.
7: Marmelády s příběhem.
8: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
9: Montujeme,
10: vyklízíme,
9: krabice vám zapůjčíme.
10: Těžký kusy, to je naše.
9: Však recenze mluví za vše.
10: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
9: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí

0: IT služby.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
2: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz Zkušenosti, které předáte dál.
3: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
4: Ale grepák, jsem Richard Lopat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
5: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
1: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Čeká nás chladná noc s teplotami mezi 9 a 2 stupni a místy s možností přízemních mrazíků. No a potom poměrně slunečný den s ojedinělými přeháňkami jenom na východě území. Nejvyšší denní teploty 12 až 20.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Jestli vás včera taky postihl ten výpadek internetu, tak za to můžete být odškodněni. Bohužel teda ne slevou ve vyúčtování, ale 200-korunovým slevovým kódem na nákup zboží. Ale tak zas lepší než drátem do voka, že jo?
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Robbie Williams teď zpíval na Hitrádiu 90 Strong. A to letošní hodně silné léto se ještě nevzdává, i když zítra začíná astronomický podzim. Na jeho západě Evropy budou teploty stoupat vysoko na 30 a někde i atakovat 40, což bychom o víkendu snad měli pocítit i u nás. Tak věřme v to. Za chvíli se dáme Meatloafa nebo Alice Springs.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
10: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

R. Kelly, Gotham City na Hitrádiu 90. Tohle bylo v tom podle mnohých nejhorším Batmanovi ve filmu Batman a Robin. Už se ale natáčí pokračování toho podle mnohých nejlepšího Batmana, tedy další film s Robertem Pattinsonem jako Batmanem, který by měl mít premiéru až v únoru 2028. Možná se do té doby stihne i pokračování seriálu Tučňák anebo nějakého dalšího spin-offu. Tak se těšme, no. Za chvíli se taky těšme na písničku z filmu Mizerové od Diana King Shy Guy, ale tady už jsou Foo Fighters na Hitrádiu 90.

0: neděli možná uslyšíme i We Are The Champions, doufáme, ale teď se hodilo tohle. Linda Nosková před chvílí navázala na Marii Bouskovou a naše tenistky tak postupují do pátečního semifinále turnaje o pohár Billie Jean King. Čekáme na soupeře ze souboje Španělsko-Kazachstán.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Už víš, co máš s tím ramenem?
4: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
3: Takže musíš zase někam jinam.
4: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
3: To bych taky potřeboval.
4: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
5: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
6: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Devadesátka.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Tohle byla jedna nahá od 12. Před námi dvě oblečené kolegyně jménem Lucie, Vytvarová s dopravou a Daňková s přehledem zpráv. Doprava.
1: V Praze ve Spořilovské ulici směrem do centra před nájezdem na jižní spojku bouralo osobní auto s nákladním. Do kolony vjedete u Chodova. Na dálnici D11 na 59. kilometru směrem na Prahu se srazila dvě osobní auta. Blokují jeden jízdní pruh. I tady počítejte se zdržením. A popojíždět budete také na dálnici D1 z Prahy do Brna. Tam počítejte se zdržením asi na 20 minut mezi stým 82. až stým 96. kilometrem.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, babavku, babavku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
11: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz
12: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
13: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky. Do provozu se ráno vrátila lanovka na pražský Petřín. Nové vozy vyjely v 7 hodin a na první jízdu ve stanici Újezd čekalo hned několik desítek lidí. Jezdí každý den v 10-minutových intervalech od 7 ráno do 10:45 večer. Donald Trump spouští vlastní televizi. Ta má 24 hodin denně vysílat prezidentovi projevy a jeho nejlepší momenty. Kanál vznikl poté, co velké americké televize začaly Trumpovy akce bojkotovat kvůli vykázání několika médií z Bílého domu. Naši tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupu zahrají s Kanadou. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. V případě postupu mohou Češi v semifinále narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod utkají s Koreou.
2: Počasí. Po chladné noci s teplotami mezi 9 a 2 stupni a místy s možností přízemních mrazíků nás čeká poměrně slunečný den zítra, většinou bez deště, jenom na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20 stupňů Celsia, ale na Šumavě jenom kolem 12.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Mariah Carey nedávno vydala luxusní verzi svého alba Daydream, trošku opožděně k loňskému 30. výročí, no ale my si zahrajeme něco z jejího předchozího řadového alba Music Box.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: let dospívává Aishu na Hit Radio 90. Blíží se naše další pravidelnost, filmový hit v půl šesté, no a dneska půjde o originál písně, kterou si tu hrajeme pravidelně v jednom remixu od Tintin Out. Ale i předtím zazní nějaké filmové písničky, konkrétně z Philadelphia a Kazatelovy ženy.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomysl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
11: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Man's World. A je čas na tu naši další pravidelnost. Pán, který přesně před týdnem oslavil 80. narozeniny, Tommy Lee Jones, nehrál jenom kladěse, jak jistě víte, ale třeba i jednoho památného devadesátkového záporáka ve filmu Zděšení, konkrétně bombového experta irské republikánské armády. Doprovázelo to tenkrát i několik skvělých písní od U2, Aretha Franklin, Joea Cockera nebo The Pogues a taky tento velký hit anglické party The Sundays, Here's Where the Story Ends, který si tu občas hrajeme v předělané verzi od Tintin Out, ale tady je originál jako náš filmový hit v půl šesté.

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit v půl šesté na Hitrádiu 90. Here's where the story ends od The Sundays zaznělo ve filmu Zděšení Blown Away. Od jehož české kinopremiéry je to dneska přesně 32 let. Lucie má pro nás aktuální informace. Doprava.
1: V Praze ve Spořilovské ulici směrem do centra před nájezdem na jižní spojku bouralo osobní auto s nákladním. Do kolony vjedete u Chodova. Na dálnici D11 na 59. kilometru ve směru na Prahu se srazila dvě osobní auta. Blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tam také se zdržením. A popojíždět budete i na dálnici D1 z Prahy do Brna. S přibližně 20-minutovým zdržením počítejte mezi kilometry 182 a 196.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
5: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Hit Radio 90.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: elitedate.cz.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
9: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
10: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
9: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
11: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Maxi.
2: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
5: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firemních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Devadesátky.

0: 90. Hit Radio 90. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Nemůžete přece zastavit dopravu.
7: Že nemůžu? Tak se dívejte.
6: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
0: Jsou zpátky.
8: Hit Radio 90.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: 30. září.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
2: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
5: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
6: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
8: Knihovna Maitreya.
9: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
8: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
10: Nyní i jako audiokniha.
11: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Rádio 90.
1: 90.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Ahoj, my jsme Hanka
3: a Marek
2: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
3: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
2: protože pro vás máme
3: marmelády bez cukru, jahoda,
2: malina,
3: mrnka,
2: švestka
3: nebo mango.
2: Ochutnejte si bez cukru,
3: bez chemie
2: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
4: Marmelády s příběhem.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
8: Bude vejdán.
9: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
10: Tiskne, kopíruje, skenuje.
9: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
10: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
11: Tisknu levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
14: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
15: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
16: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
17: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
18: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
19: Hudební devadesátky byly nejvíc.

kolem 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Ekonomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekonomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
2: Franto, co pa všechno se dá sušit?
3: Ovoce, houby, bylinky, i maso.
2: A tvůj Bůček?
3: Ten už nestihneš.
4: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo-elektro.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
9: yeso!
8: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Hrajeme vám 90ky non-stop. Hit Radio 90.
11: I could stay awake just to hear.

0: Hit Radio 90. 90 non-stop.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
3: Tiskne, kopíruje, skenuje.
2: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
3: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
4: Tisknu levně CZ.
5: Náplně hned.
6: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
7: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
8: Když jde o zdraví.
6: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil

0: vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru.
1: Jahody.

0: Malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Září jeden naplno, soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně, CZ.
7: Náplně hned.
8: Devadesátky.

90. Hit Rádio 90.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Hit Radio 90. Hey girls, the boys, superstar DJs.